0: Oče náš, Oče náš, ktorý je si.
1: Oče náš, Oče náš.
2: Oče náš,
3: Oče náš, ktorý je si.
4: Oče náš, Oče náš,
5: Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš, Oče náš,